0: Fuad agam swé ní caií se capio a go gan do méid cin nuí mhabí.
1: Uhé mag go tí segé ní an stom den nó bégad dísco a do méá ní bin nó bí sam an mag a be dí spuitce an díú dáte an ápta a gancé ún dí sé dí agat a bégu steú sopa stem den nó go doscéid na de siút stáún Casino Rama gan an he máid gam sadíige a he casino a íút inóidge a tiápaco heb an buitádógia a dí de se Aurelia Ontario a go den de a pe ancé ún dí sé dí agat déú dá. Níiste nó mí níiste nó níangeit na de de siút stáson ó dí Nova Scotia go da do iúd inúd ge agun inniu ga gawit go ga dí ápaco a he a niu ga an te dáanúd ge na meis ge na nachhuis nach siad ge na meis agun ó dí Gúlska First Nation agu tin tai gaut sé wibn buit osu do ge a bit siú niu ge an te dí diút si do ni an dimen tút dáanúd ge dí Jiji hai uchi dawe dogi ayo na nako itskane sitske na mese ke ma gei he na nako chigon ge he ntke eutne gno chni andam ta ye ihtawon chke he kun new ge ka kno apt ko ge gen gai spesui ta gno chki an stum de no abit siun ke je a ke je je uchi bui ko antin ha ts bui ta gno chwa abit siun a bego bun magan desu dachke ko tai ga pegno chke Umagin jis when a dipskik a gun away here, got you all making them sons to be then oxid Wesley Snipes, good awesome to know now at the one. So, again, have a bombskabin on each, it's true, have a bombskabin on each, get made one each, Evgeny Malkin, named the note the one.